aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Projekt Czech Specials propaguje doma, ale aj v zahraničí typické jedlá českej gastronómie. Projekt spája reštaurácie a cukrárne, ktoré svojich hostí presvedčia kvalitou a autentickými českými receptami. Certifikácia prináša podnikom prestíž a zároveň zaručuje hosťom, že práve tu ochutnajú to najlepšie z českej gastronómie. Projekt redaktorke Márii Čigášovej priblížila jeho manažérka Lenka Nováková.
2: Projekt Czech Specials je vlastně společný projekt agentury Czech Tourism a asociace kuchařů a cukrářů a je to projekt, který se zabývá propagací a podporou české kuchyně, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Certifikujeme restaurace, které nabízejí poctivou českou kuchyni a tyto restaurace se snažíme propagovat na našich sociálních sítích, webech, prostřednictvím našich zahraničních zastoupení, na různých veletrzích a dalších akcích.
3: Čiže podporujete v podstatě to tradičné české jedlo, keď jsem dobře rozuměla.
2: Ano, přesně tak. Snažíme se propagovat tu českou kuchyni i do zahraničí, ukázat, že česká kuchyně má co nabídnout a že vlastně můžeme být i hrdí na tu naši českou kuchyni, protože samozřejmě ty restaurace nabízejí nejenom takovou tu tradiční kuchyni, ale i tu českou kuchyni v té modernější podobě.
3: Jste vraveli, že udělujete certifikát alebo certifikujete teda reštaurácie, které ponúkajú predovšetkým to české jedlo. Aké podmienky musia splniť, aby ten certifikát dostali?
2: Restaurace, které vlastně projeví zájem se do projektu přihlásit, tak musí splňovat minimálně dvě česká jídla mít ve své nabídce plus jednu polévku. Samozřejmě většina těch jídel musí být jako českých jídel, nemůže to být jako jenom dvě česká jídla a třeba zbytek vietnamských, to ne. Ale měla by převahovat ty česká jídla. A restaurace vlastně mají možnost se přihlásit na našich webových stránkách, kde vyplní žádost. Ta žádost automaticky jde na asociaci kuchařů a cukrářů, kteří už komunikují s tou restaurací. Vyšlou tam kontrolora, který vlastně zhodnotí, jestli ta restaurace je vhodná k té certifikaci a poručí právě té asociaci k certifikaci.
3: A které to české jedlo je nejvíc ponoukané v těch certifikovaných restauracích?
2: Tak je to hodně svíčková na smetaně, ale samozřejmě každá ta restaurace, protože máme, ty restaurace jsou rozprostřené po celé České republice, takže každý ten region má svoje vlastně takové ty regionální jídla. My jsme třeba natočili i postupy, jak vařit, uvařit si některé česká jídla, takže máme taková jako krátká videa a to všechno mohou návštěvníci najít na našich webových stránkách.
3: Hovorili jsme o sviečkovej, aj něco sladké certifikujete?
2: Ano, certifikujeme také cukrárny a kavárny v České republice, které nabízejí takové ty tradiční české zákusky, které už v podstatě jako vymizely ty cukrárny. Jsou to většinou jenom malé cukrárny někde po republice. V Praze už jsou víc takové modernější, které nenabízejí, kromě vlastně jedné, a což je cukrárna ve Vodičkově ulici v centru Prahy. Ta ještě se drží té tradice, že nabízí právě ty tradiční zákusky, jako je věneček, větrník, laskonka, indián a další.
3: Čiže to patří mezi ty české sladkosti, také typické?
2: Ano, přesně tak. A ty chceme představit i do toho zahraničí, kde naši vlastně zástupci na těch zahraničních zastoupeních zase propagují prostřednictví sociálních sítí a webu celou vlastně českou astronomii.